Novinka. Express FM.

Outlaw.

Describe.

0: špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Hudba na prvním místě.

0: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
2: pak hrnky,
1: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
2: škola volá.
3: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Express. Music first. Express FM.

0: Počkej, ty mě zveš do galerie?
1: Ano, do Gask v Kutné Hoře.
0: A co tam budeme dělat celý den?
1: Projdeme stálou expozici labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
0: A pak?
1: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion Gask.
0: Gask v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Hudba. Na prvním místě.
6: Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty,
6: pak hrnky,
5: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
6: Škola volá!
7: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
8: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
10: Vyslev se na to, Franto!
11: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ. Oh.
12: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

Je krátce po čtvrt na jedenáct, dávám hned ze začátku jednu dobrou radu, a sice úplně zdarma, když máte doma dvě karty, které vás opravňují ke vstupu do kancelářské budovy. Jsou totožné, přičemž jenom jedna z toho je ta pravá, tedy od rádia. Přesvědčte se včas, že jste se tu pravou vzali. Já jsem Radek, zdravím vás, posloucháte Express FM. A kdekoliv to jen jde, tak tam vám přeju parádní sobotu s datem 22. srpna. Tento týden, alespoň ten pracovní, nekončil úplně slavně pro český hip-hop. Víc se k tomu dostanu za okamžik. Tady jsou Night by Nature, Hip Hop Hooray.

Velkou ostudou skončilo a blamáží skončilo, nebo skončil pokus o znovu oživení legendárního hip-hop kempu, který měl jednu chvíli místo v Hradci Králové, v Pardubicích i na jiných místech. To další mělo být ze včerejška na dnešek na Plzeňsku, ale díky v úvozovkách šikovnosti pořadatele, hlavního pořadatele pana Maliníka, zůstalo spoustu hip-hopových nadšenců, včetně umělců. Na holičkách hip-hop camp to odpískal respektive Radek Maliník těsně před začátkem festivalu. Člověk, který by měl chodit kanálama, ještě vyzval všechny spřízněné duše, aby podpořili příští ročník, a že peníze zpátky jako refundace za vstup nejsou.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Music. First.
3: Express FM.

Tohle byla jak HD Elephant a Beaches in Tennessee na Expressu je 10 hodin a 40 minut. Ještě se vrátím poznámkou k tomu zrušenému, nešťastně zrušenému hip-hop campu. Pár umělců díky tomu vystoupilo na různých pop-up akcích, ať už to byly včerejší Onyx nebo včerejší legenda samplingu producenta DJ Alchemist, ale dneska můžete zažít v Rock Cafe Conway the Machine. Tuhle americkou rapovou hvězdu doplní ještě Murda a Corey Kendricks. Tady jsou Stereophonics, Maybe Tomorrow.

0: Tohle jsou Stereophonics, Maybe Tomorrow. Co můžeš udělat hned, neodkládej na zítra, to též platí o pozvánce, která se jmenuje Filmex, a samozřejmě to pozvánka Veroniky Koloušek do kin na premiéry.
1: Express Filmex.
2: Unavená pošťačka a drag queen, matka a syn. To jsou dvě ústřední postavy filmu režiséra Šimona Holého, který po uvedení v hlavní soutěži Karlovarského festivalu vstupuje do kin. Filmu Čika Čeka. V hlavních rolích se před kamerou potkali Pavla Tomicová a Jan Cina. 55letá Zdena vede obyčejný život venkovské poštovní doručovatelky. Dům jí padá na hlavu a samotu zahání chroupáním okurek u televize. Její úspěšný syn Lukáš, který žije ve Francii, se přijíždí naposledy rozloučit se svou nemocnou babičkou, která vysloví poslední přání. Ještě jednou vidět zpěvačku Helenu. Snaha udělat babičce radost svede matku se synem, který celou dobu skrýval, že je gay a živí se dragem, dohromady. Lukáš převrátí matčin život na ruby a ukáže jí, že má šanci být znovu šťastná, i když se to obyvatelům vesnice nemusí líbit. V dalších rolích se objeví Alexandra Borbély, Alena Doláková, Jitka Schneiderová nebo Natálie Řehořová.
3: Co ta Helenka? Volala si?
4: Jaká Helenka?
5: Máma si usmyslela, že chce ještě jednou v životě vidět Vondráčku.
6: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
3: Ještě by si mysleli ty sestřičky.
6: Co?
3: Že jsi teplý.
6: Já jsem gay. Nepracuju v žádné bance. Neživím se jako drag queen.
3: Jako co?
2: A ještě je tu americká romantická komedie Na jednu noc, která sice zahraničním recenzentům příliš nevoní, ale divákům se moc líbí, a to hlavně díky chemii Moniky Barbaro a favorita na roli Jamese Bonda, Keluma Tadnera. Komedie vychází ze situace, že je v Americe zakázán nemanželský sex. Tedy s výjimkou jediné noci v roce, kdy mají nesezdaní dovoleno se spustit, a to kolikrát se jim zlíbí. A právě během tohoto svátku nezávazného sexu do sebe v New Yorku narazí Owen a Ellie.
7: Everyone's in a good mood tonight.
8: Tonight
9: is the one night a year single people are allowed to have sex.
10: To finding true love or just like a good guy. Sorry.
7: I'm Owen.
10: Allie. Cause now I'm
7: in it. You're not gonna believe me, but nothing you could say
11: go.
7: Would convince me to have sex with you.
10: Hey.
7: God, you're good.
1: Express Filmix
12: na Express FM.
13: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
12: Express.

more, potřebuju klid. Bolej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupa.

znám svůj věk. More, seču trávu, pořu pole, klouby pržou, bolej daně, tlačím zedy, tlačím saně, brzo čtvrtý gumy, more, zima, liže, léto, moře, 33 močím v sedě, končí život na golfkoče, mám svůj

Tohle byl Interpol, Break It na Express FM. Beck, tohle americký bývalý basker z Karlova mostu, tohle americký skvělý muzikant, vydá příští měsíc novou desku, ta se bude jmenovat Ride Lonesome a bude navazovat na 7 let starý Beckův materiál. Včera vyšel mimochodem single, stejnojmenný, je vynikající. Tady je připomínka jeho tvorby, Blue Moon.

Tohle je Barry Callum Swim, Return to Bebo na Expressu, 6 minut po 11. Zdraví vás Radek a doufám, že vaše hudební tipy budou proudit skrze vás SMS-ku, tak jako tu hodinu minulou. 602-604-903, připomínám zavčasu telefon, kam si můžete o vaše hudební tipy psát. Tady jsou Big Pick, This Is What They Meant na Express FM. 6 minut po 11. hodině dopolední.

0: Vyrazte se slevomatem do termálů. Teď navíc s extra slevou. Ponořte se do hřejivé vody a nechte starosti odplavat. Dopřejte si odpočinek v Maďarsku, na Slovensku, v Rakousku nebo v Polsku. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
1: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
4: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
5: Express. Music first.

0: Vrcholící slávu francouzské houseové vlny podtrhli dva pánové, Alan Braxe a Thomas Bangalter. Ten druhý vám samozřejmě bude daleko nápadnější a povědomější. Thomas Bangalter je samozřejmě jed na polovička Daft Punk. Vysamplovaná Chaka Khan, jejich track Fate ze 70. let použili právě pánové Bangalter a Braxe v projektu Stardust. Tehle ten kousek mimochodem bude přes příští rok 30 let starý. Music Sounds Better With You na Express FM, kde se teď podíváme na odpolední vysílání, podvečerní, večerní, na Drive, zkrátka dobře.
1: Se mohli obrátit minimálně pro inspiraci, tak to je Norsko. Norsko má speciální systém, co se týče rodičovské dovolené. Otcové tam musí strávit se svým dítětem 6 měsíců.
2: Na otcovský dovolený.
1: Na otcovský dovolený.
2: A to znamená, že musí být doma i matka?
1: Já jsem pochopil, že ne.
2: Že se jako prostřídají.
1: No jasně no, protože zase taky někdo musí makat, že?
2: Takže
1: a vydělávat.
2: Takže by si byl půl ročku doma se svou ratolistí.
1: Já s tím nemám problém.
2: A jak je to teda u nás? U nás se můžete rozhodnout, kdo půjde na rodičovskou dovolenou.
1: Ano, u nás se rozhodneš a jestli se nepletu, teďka je nějaká jako otcovská dovolená, není povinná, ale můžeš se vybrat a nechci kecat třeba měsíc a podle mě maximálně. A
2: placená dovolená?
1: No to jsem pochopil, že by měla být placená, jako jinak asi by to nikdo nechtěl, že jo?
2: Jedině do Norska.
1: Do Norska, no ale pozor, samozřejmě to, že si otec s tím dítětem jako samozřejmě vytvoří nějaké pevnější vazby, taky jsou pak rovnoměrně rozdělené ty domácí povinnosti, protože samozřejmě, když ten tatínek je doma a maminka vydělává, tak samozřejmě musí taky on dělat jenom jiné věci, než že si hraje s dítětem s autíčkama, že?
2: No přesně, ale taky no? Si můžeš dovolit zařvat ke dveřím a pivo si mi koupila.
1: Já tady celý den držu s dítětem a teďka tady budu na sucho večer, jo? Ale pozor, pokles rozvodovosti v Norsku je 34%.
2: Samotný pokles rozvodovosti
1: za ta léta, kdy to je. Samozřejmě odborníci tvrdí, že bychom jako na tohleto číslo měli nalížet opatrně, ale jako na druhou stranu, co jinýho to mohlo způsobit?
3: Protože se říká, kdo si hraje, nezlobí.
1: No ale navíc, samozřejmě, konečně ty otcové vidí, že to není zase taková legrace. Víš, jakože přijde domů a řekne, ty jsi doma s malým a nic si neudělala.
2: Jo, ty jsi tady
1: jako,
2: celý den hraješ.
1: Ty jsi tady celý den, jsi jenom tady, jenom tady vychováváš dítě. O já bohužel k tomu taky občas jsem sklouznul a jako není to hezký. Protože není to zase taková legrace. Že?
2: Jo.
3: No já doufám, že by to naši chlapi zvládli.
1: No jestli by chtěli ovšem.
3: Já myslím, chtěli.
1: Znám dost chlapů, který nechtějí.
3: Fakt ne, jo.
1: A jako, a třeba když pak doma jsou s dítem, tak říkají, že hlídají.
2: Říkám, jo, že nevychovávají,
1: že ty hlídáš vlastní dítě? Zajímavý.

0: Počkej, ty mě zveš do galerie?
1: Ano, do Gask v Kutné Hoře.
0: A co tam budeme dělat celý den?
1: Projdeme stálou expozici Labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
0: A pak?
1: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion Gask.
0: Gask v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Express FM.
5: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Dnes je 22. srpen, svátek mají Bohuslavové, ale svátek mají taky čínský knedlíčky, ať už se jmenujou jakkoliv. Na dnešní den připadá taky den jezení, nebo den požívání broskví. Pokud rádi broskve, tak dnešní den je na to víc než příhodný. Pokud máte kočku, vemte ji dneska k veterináři. I takový je svátek, i taková oslava připadá na dnešní den, ale dnešní den je taky den, kdy kapela legendární filadelfská hiphopová parta The Roots oznámila, že se dočkáme ve finále nové desky. Ta poslední vyšla pod názvem And Then You Shoot Your Cousin v roce 2014. Takže je to sacra dlouho, kdy se Roots ozvali. Tady je připomínka jejich tvorby s Johnem Legendem. Track nazvaný The Fire na Expressu, za 10 bude poledne.

Je 5 minut popolední, ladíte Express, tohle byla Jungle, The Wave a začali jsme Florence and the Machine, Shipwreck. Pokračovat budeme přes aktuální hudbu i tu lehce fousatější, ale pořád je to muzika, kterou máte rádi a díky které čísla poslechovosti našeho rádia vzrostly dramaticky a jsou na rekordních číslech, za což se sluší poděkovat právě vám. Tak to jsem učinil, děkujeme. Já jsem Radek a zdravím vás z Expressu. Teď už Red Leather, Bonnie and Clyde.

0: prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
1: Pak hrnky,
0: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
1: Škola volá!
2: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
3: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Hudba na prvním místě.
5: Express FM.

Tohle byly Nothing But Thieves a jejich single Baby Cool. Posloucháte Express a tohle už je připomínka nedožitých 58. narozenin zpěváka legendární americké party Alice in Chains. Tím zpěvákem nebyl nikdo jiný než Wayne Steele. Tady je jejich živák Unplugged pro MTV z roku 96. No Excuses.

Novinka. Express FM.

Stefan Kozala, a.k.a. DJ Koce, německý producent a DJ a jeho track nazvaný Pickup. Pokud rádi rave party, které se nám poslední dobou rozmnožily hlavně přes den, takže takzvané day rave parties, o kterých jsem tady mluvil, tuším minulý víkend, tak jeden takový mejdánek začínající zítra v 16.00 můžete navštívit. To místo se jmenuje Křižíkova fontána, najdete ho na výstavišti v pražských Holešovicích a za Gramci se bude střídat Miss Monique, Zoo a Dominik Geringer.

Zpěvák kapele Tears for Fears se sice narodil na britských ostrovech v hrabství Hampshire, nicméně jeho jméno Roland Jaime Orazabal de la Quintana vás asi nenechá na pochybách, když je tehle ten dnes 65-letý chlapík má své kořeny. Je to v té zemi, odkud pochází, nebo o které pojednává i track ze stejnojmenného LPčka z roku 95, Raul and the King of Spain. Ano, ze Španělska, konkrétně z Baskicka. Odtud pochází jeho tatínek. Tears for Fears posloucháte na Express FM. Za 5 minut bude 13 hodin a těch 5 minut, za kterých bude těch 13 hodin, vyplní váš další hudební tip, který jste mi s dovolením poslali. Paramore, This is Why.

0: Tohle byla Ment Royal, Singing in the Rain. Naštěstí nám vykouklo slunce, takže můžete zpívat v slunečních paprscích. Posloucháte Express, já jsem Radek a dalších pár minut vám ještě budu pouštět muziku, než odtud před 14. odejdu a přenechám studio ve stavu, v jakým jsem ho našel, samozřejmě. Pokud máte rádi historické památky, jděte se na jednu z nich podívat, konkrétně i dovnitř, a sice na Pražskou invalidovnu, protože Pražská invalidovna se bude 17 hodin zamykat a zůstane zamčená pár let. Tehle barokní klenot získá nový hav a pokud jste v něm ještě nebyli, tak třeba vás zláká na návštěvu invalidovny na Palmovce místo, teda ten fakt, že se tam natáčel třeba Amadeus Miloše Formana. Za okamžik je Kenya Grace a track Paris.
1: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od Webglobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Vyrazte se slevomatem do termálu. Teď navíc s extra slevou. Ponořte se do hřejivé vody a nechte starosti odplavat. Dopřejte si odpočinek v Maďarsku, na Slovensku, v Rakousku nebo v Polsku. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibol zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Moon Club. Nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
5: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
7: Vyslev se na to, Franto!
8: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
9: Express.
10: Music first.
9: Express

Pokud už okem mžouráte, teď mluvím k majitelům konzolí PlayStation 5 po nové šestce, tak přestaňte mžourat, páč vám to bude k ničemu. A obrňte se trpělivostí, stejně jak o ní zpívala teď parta, nebo spíš projekt, jednočlenný projekt Kelvina Parkera, Tame Impala, Patience na Expressu. Hned dovysvětlím, původně se nová konzole PS6 měla objevit v únoru příštího roku, nicméně z nedostatku paměťových čipů a legrácek kolem Perského zálivu a v těch míst se zkrátka a dobře konzole začnou nějakým způsobem dostávat mezi lidi až koncem roku 2028, a to v tom lepším případě, takže spíš počítejme, že budeme ještě nějaký ten pátek nuceni mastit věci na už stárnoucí PS5. Tady jsou Jamiroquai, Con Heat na Express FM, kde je půl druhé.

0: Tohle jsou Royal Blood, jejich novinka 10 over 10 na Express FM, kde je 7 minut po půl druhé. Co naopak novinkou není, v našem programu už drahná léta, dalo by se povědět, tak je to rubrika Nebudu doma. Tentokrát vás Michal pozve do Olomouckého kraje. Tak prosím.
1: Hashtag Nebudu doma. Nebudu doma, vyrazím na výlet. Tahle rozkazovací věta asi nabírá na síle, jak se nám odkrajuje čas určený prázdninám. Ale výhodou výletů po Česku je, že je můžete absolvovat i během jednoho víkendu. Tentokrát vás budeme lákat do Olomouckého kraje. Kromě krajského města s krásným historickým centrem, kašnami, hradbami, katedrálu svatého Václava nebo bazilikou na svatém kopečku s oblíbenou zoo poblíž, můžete zdolat Praděd, nejvyšší moravskou horu, ideální pro pěší výlet a rozhled do krajiny. Skvělým výchozím bodem je Ovčárna, Karlova Studánka nebo Ramzová. Jedním z nejpohádkovějších hradů v Česku je Bouzov, známý romantickou architekturou i filmovou atmosférou. A za návštěvu určitě stojí i ruční papír na Velké Losiny, unikátní technická památka s několika set letou tradicí výroby ručního papíru. Pokud chcete objevit místo, které je skrytou perlou Olomouckého kraje, vyrazte k Rešovským vodopádům. Mezi skalami, lávkami a kaskádami říčky Huntavy vás čeká jeden z nejhezčích přírodních výletů v podhůří Jeseníku. K návštěvě láká i Hanácké muzeum v přírodě v Příkazích, které připomíná, jak se žilo a hospodařilo na tradičním hanáckém gruntu. Srdcem areálu je kameníčkův grunt z roku 1876 s dochovanou obytnou i hospodářskou částí, zahradou s ovocnými stromy i historickou špaletovou stodolou. Během komentované prohlídky poznáte každodenní život na hanáckém statku v 19. a první polovině 20. století. Nechybí ukázky lidové architektury, dobového vybavení, tradičního odívání ani hospodářská zvířata. Muzeum je příjemným cílem pro rodiny s dětmi i všechny, kteří chtějí na chvíli zpomalit a zažít atmosféru staré Hané. V sobotu 29. srpna navíc areál ožije akcí Dožínky na Hané. Od 10 do 17 hodin nabídne tradiční oslavu zakončení sklizně přímo v prostředí starobylého gruntu. Odpočinout si můžete v Kolštejn Wellness centru. Nachází se v Brané, jednom z nejkouzelnějších horských městeček v Jeseníkách. Čeká vás stylové ubytování, moderní wellness a skvělá výchozí poloha pro objevování okolní přírody. Přes den můžete vystoupat na některou z horských vyhlídek, navštívit zámek a zříceninu hradu Kolštejn nebo se vydat za krásami Ramzovského sedla nebo pradědu. Po návratu vás čeká zasloužený odpočinek v bazénu, saunovém světě a výřivkách, kde načerpáte síly na další den plný zážitků.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Zaujal vás Olomoucký kraj? Pak si užijete pobyt v hotelu Jana v Přerově s rozsáhlým wellness a sportovním zázemí, nebo ve wellness a spa hotelu Villa Ragenhardt v Jeseníku, kde vás čeká prvotřídní odpočinek a krásná příroda Jeseníku na dosah. Více pobytů v okolí, celém Česku i dalších evropských zemích najdete na travelking.cz.
3: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
0: Express FM. 3:15 znamená jediné. Radek se s vámi loučí. Přeju vám parádní zbytek dnešního dne. Místy slunného, místy ne. Ale tak už to chodí. Zítra se zase v 10:00 objevím tady na frekvenci 90,3 FM. Co se Prahy týká, vy ostatní, když nás posloucháte někde jinde, tak máte určitě frekvenci už zjištěnou. Tady jsou Fratelis. Zítra ahoj.

Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku, Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Express.
1: Music first.

0: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI Web Editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Za dobrou českou kuchyní nemusíte jezdit daleko. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně, jen pár minut od Prahy. Skvělé jídlo, výborné pivo a příjemné prostředí pro rodinný oběd, posezení s přáteli nebo oslavy. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně. Výlet, který chutná. Pivovarský dvůr CZ. Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na párty vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Párty zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
4: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
5: Hudba na prvním místě.
6: Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Za dobrou českou kuchyní nemusíte jezdit daleko. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně, jen pár minut od Prahy. Skvělé jídlo, výborné pivo a příjemné prostředí pro rodinný oběd, posezení s přáteli nebo oslavy. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně. Výlet, který chutná. Pivovarský dvůr CZ.
2: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina v příběhu, který vás dojme i pobaví.
3: Já tady žít nebudu.
2: O vztazích, které nejsou jednoduché.
4: Není nic, co bychom pro děti nakonec nezvládli.
2: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čeka. V kinech od 20. srpna.
5: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na párty vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Párty zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
6: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
7: Express.
8: Music first.
7: Express FM.
9: Nestihli jste Express ráno? Express ráno. Poslechněte si to nejlepší na expressfm.cz.

0: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina v příběhu, který vás dojme i pobaví.
2: Já tady žít nebudu.
1: O vztazích, které nejsou jednoduché.
3: Není nic, co bychom pro děti nakonec nezvládli.
1: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čika. V kinech od 20. srpna. Oh.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
6: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
8: Nebudu doma na Expressu.
7: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
9: Express.
10: Express.
9: Express FM.
11: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
9: Express FM.
8: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.
10: FM.

0: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina v příběhu, který vás dojme i pobaví.
1: Já tady žít nebudu.
0: O vztazích, které nejsou jednoduché.
2: Není nic, co bychom pro děti nakonec nezvládli.
0: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čika. V kinech od 20. srpna.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
0: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move. Express.
7: Music first.
8: Express FM.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Express.
3: Music first.
2: Express FM.

0: is not a problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
1: Music. First. Express FM.

Hej Mike, ty umí, umí, ostatní jenom čumí, čumí. Vítej v Německu, jich líbe Prák, mám to tu rád, to jsem Pražák. Kolaboruju s elektrozvukem, PSH i z Gute Gruppe. Kurzweil, Roland, Sennheiser, nechodím do špinavých pajzů.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
1: Hudba na prvním místě.

0: Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč.
1: Brančikováč, někdo to je. Tam bude tak soka jezdit Brančikováč. Kdo je to ta DJ z diskotéka z Výhalovic? Ko jo, poznám toho Brančikováča. Originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a repuje, hoze